0: ale večer dopadla. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s psy je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která to umožňují, mají podle Asociace hotelů a restaurací konkurenční výhodu. Dokonce zákazníci vyhledávají takové ubytování častěji než třeba snídani v ceně, anebo soukromou výřivku. Doplní mě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
1: Lidi, kteří cestují s domácími mazlíčky, je jednoznačně rostoucí trend v České republice. Vidím to, že se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s vodou, jiný dokonce v hoteli, vidíte i městičku s granolkami a podobně. Tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
0: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedlia nebo třeba i žampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.
2: Tady je česká hudba doma.

Прости, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Firmy v Česku čelily v červenci průměrně víc než 2 500 kybernetickým útokům týdně. To představuje meziroční nárůst o 17%. Tuzemské organizace byly vystavené o 335 víc útoků, než je evropský průměr. V českých obchodech se prodávají zabijácké kalhoty, jak uvedl i dnes.cz. Má jít o letní hit, ale přitom způsobují vážné pády a zlomeniny. Zákaznice varují před takzvanými smrtícími kalhotami. Extrémně široký střih zachytává nohy a způsobuje úrazy ženám po celém světě. Jak vypadají, si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích. V Dolní Kalné na Trutnovsku odpoledne hořel kravín s asi 100 kusy dobytka. Díky včasnému zásahu a hašení se zvířatům nic nestalo. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu ale zatím nevyčíslili. Požár se obešel i bez lidského zranění. A ještě jednou z východních Čech i západní Moravy. Svitavsko bude mít konečně desítky nových mobilních vysílačů. Stožáry mají vyřešit problémy se slabým mobilním signálem v regionu.
2: Přípravě je aktuálně zhruba 30 vysílačů, které by měly do 4 let odstranit tzv. Hluchá místa bez kvalitního mobilního signálu. S tím se už například vypořádal vysílač, který nedávno výrazně zlepšil pokrytí v Baníně i na části železničního koridoru. Další vysílač pak stojí nově také v Kocklířově. Operátoři teď vedou jednání s obcemi, vlastníky pozemku a stavebními úřady. V různých fázích přípravy jsou tak vysílače například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově nebo Bělé nad Svitavou a Janůvkách. Oldřich Tamáš.
1: Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na východní Moravě, přímo na festivalu Vizovické trnkobraní na Zlínsku, Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní výherní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků. Zvládl ale víc knedlíků než loni, kdy jich spořádal jenom 180.
3: Já jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že jsem mohl zapít dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo či knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: No zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bartoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: O současném víkendu na českých silnicích zemřelo 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. V sobotu si nehody vyžádali 5 obětí. Tragická byla večerní nehoda 2 osobních aut u Litvínova na Mostecku. Kromě 2 obětí se vyžádala taky 4 zraněné. U 2 byla zranění vážná. Podobně tragický byl víkend i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí zaznamenala policie i o víkendu na přelomu července a srpna. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly na Balkán, aby tam pomohly s hašením požáru přírody v Srbsku, jsou už v plné akci. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 km východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky s kapacitou 3450 litrů. V Srbsku zůstanou 5 až 7 dní. Podle hasičů stroje dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a pomalovat šíření plamenů. Srbsko čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, který podle nich v sobotu na Karlovarsku vážně zranil svou ženu. Po útoku utekl, policie ho ale večer dopadla. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s psy je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která to umožňují, mají podle Asociace hotelů a restaurací konkurenční výhodu. Dokonce zákazníci vyhledávají takové ubytování častěji než třeba snídani v ceně, anebo soukromou výřivku. Doplní mě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
2: Lidi, kteří cestují s domácími mazlíčky, je jednoznačně rostoucí trend v České republice. Vidím to, že se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s vodou, jiný domácí hotely, vidíte i městičku s granulkami a podobně. Tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
1: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedlia nebo třeba i žampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Firmy v Česku čelily v červenci průměrně víc než 2 500 kybernetickým útokům týdně. To představuje meziroční nárůst o 17%. Tuzemské organizace byly vystavené o 335 víc útoků, než je evropský průměr. V českých obchodech se prodávají zabijácké kalhoty, jak uvedl iDNES.cz. Má jít o letní hit, ale přitom způsobují vážné pády a zlomeniny. Zákaznice varují před takzvanými smrtícími kalhotami. Extrémně široký střih zachytává nohy a způsobuje úrazy ženám po celém světě. Jak vypadají, si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích. V Dolní Kalné na Trutnovsku odpoledne hořel kravín s asi 100 kusy dobytka. Díky včasnému zásahu a hašení se zvířatům nic nestalo. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu ale zatím nevyčíslili. Požár se obešel i bez lidského zranění. A ještě jednou z východních Čech i západní Moravy. Svitavsko bude mít konečně desítky nových mobilních vysílačů. Stožáry mají vyřešit problémy se slabým mobilním signálem v regionu.
2: V přípravě je aktuálně zhruba 30 vysílačů, které by měly do 4 let odstranit takzvaná hluchá místa bez kvalitního mobilního signálu. S tím se už například vypořádal vysílač, který nedávno výrazně zlepšil pokrytí v Baníně i na části železničního koridoru. Další vysílač pak stojí nově také v Koclířově. Operátoři teď vedou jednání s obcemi vlastníky pozemku a stavebními úřady. V různých fázích přípravy jsou tak vysílači například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově nebo Běle nad Svitavou a Janůvkách. Oldřich Tamáš.
1: Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na východní Moravě, přímo na festivalu Vizovické trnkobraní na Zlínsku, Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní výherní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků. Zvládl ale víc knedlíků než loni, kdy jich spořádal jenom 180.
3: Já jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo ty knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: No zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bartoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jen ti šepou.
1: Rádio Bonton zprávy.
2: O současném víkendu na českých silnicích zemřelo 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. V sobotu si nehody vyžádaly 5 obětí. Tragická byla večerní nehoda dvou osobních aut u Litvínova na Mostecku. Kromě dvou obětí si vyžádala taky 4 zraněné. U dvou byla zranění vážná. Podobně tragický byl víkend i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí zaznamenala policie i o víkendu na přelomu července a srpna. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly na Balkán, aby tam pomohly s hašením požáru přírody v Srbsku, jsou už v plné akci. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 km východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky s kapacitou 3450 litrů. V Srbsku zůstanou 5 až 7 dní. Podle hasičů stroje dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a pomalovat šíření plamenů. Srbsko čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, který podle nich v sobotu na Karlovarsku vážně zranil svou ženu. Po útoku utekl, policie ho ale večer dopadla. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s psy je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která to umožňují, mají podle Asociace hotelů a restaurací konkurenční výhodu. Dokonce zákazníci vyhledávají takové ubytování častěji než třeba snídani v ceně, anebo soukromou výřivku. Doplní mě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
3: Lidi, kteří cestují s domácími mazlíčky, je jednoznačně rostoucí trend v České republice. Vidím to, že se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s vodou, jiný dokonce v hoteli, vidíte i na městičku s granolkami a podobně. Tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
2: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedlia nebo třeba i žampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
12: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
13: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: No tak pojď zabel!
15: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
14: Tak dobře.
15: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
16: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
15: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
17: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
18: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
19: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
20: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy Světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Zprávy. O současném víkendu na českých silnicích zemřelo 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. V sobotu si nehody vyžádali 5 obětí. Tragická byla večerní nehoda dvou osobních aut u Litvínova na Mostecku. Kromě dvou obětí si vyžádala taky 4 zraněné. U dvou byla zranění vážná. Podobně tragický byl víkend i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí zaznamenala policie i o víkendu na přelomu července a srpna. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly na Balkán, aby tam pomohly s hašením požáru přírody v Srbsku, jsou už v plné akci. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 km východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky s kapacitou 3450 litrů. V Srbsku zůstanou 5 až 7 dní. Podle hasičů stroje dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a pomalovat šíření plamenů. Srbsko čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, který podle nich v sobotu na Karlovarsku vážně zranil svou ženu. Po útoku utekl, policie ho ale večer dopadla. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s psy je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která to umožňují, mají podle Asociace hotelů a restaurací konkurenční výhodu. Dokonce zákazníci vyhledávají takové ubytování častěji než třeba snídani v ceně, anebo soukromou výřivku. Doplní mě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
6: Lidi, kteří cestují s domácími mazlíčky, je jednoznačně rostoucí trend v České republice. Vidím to, že se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s barou, jde dokonce v hotelu, vidíte i městičku s granolkami a podobně. Tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
5: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedlia nebo třeba i žampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz. Skonto nabité.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Skupina Jelen ještě jednu noc. 8 hodin na rádiu Vonton. Právě tahle ta píseň zazní v první hodince ranního Vontonu, kterou odstartují už za pár sekund.
1: Čemu ty říkáš mor světový?
0: No určitě potěší mi příznivce Ivetky Bartošové a nebo skupiny Roxette.
2: Rádio Vonton počasí.
0: Tak Praha Hagibor je pod polojasnou oblohou, máme tady 11 stupňů. Dnešek by měl být jasný až polojasný s teplotami nějak úchvatnými či tropickými, ale naměříme mezi 20 a 24.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
6: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavební Nedek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. 25 pranostik se váže ke dnešku. Ta nejkratší a asi nejvýstěžnější praví, že od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. No uvidíme, přátelé, prý se i babího léta letos ještě dožijeme, ale především je tu nový týden a s ním spousta nových zážitků a dobrodružství, které jen život umí naložit na naše bedra. No, buďme na to připraveni a nenechme se vyvést z míry. Startuji s kapelou Turbo, ranní Vonton, no a přeji vám klasicky skvělý den s Vontonem a Pialou Milanem.
2: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Vonton.

Just Chain Reaction. A jsem hodin 13 minut, máte naladěn ranní bonton, jsem tomu rád, jsem tady pro vás. Jak to bylo, když se psalo 24. srpence, tak v roce 2018 Mark David Chapman, vrah Johna Lennona, se už po desáté dožadoval propuštění z vězení. Soud jeho žádost opět zamítl. No a pojďme na narozeniny. Držitel ceny Thálie a především jeden z nejvýraznějších českých divadelních režisérů, Ladislav Smoček, má dneska úctyhodné 94. narozeniny. Magion, Video Stop, Studio Rosa, to jsou televizní pořady, které známe všichni a které s chutí moderoval oblíbený moderátor a glosátor Jan Rosák. Má 79 svíček na dortu, já mu přeju všecko nejlepší. 77. narozeniny by měl dnes bubeník a skladatel Petr Hejduk. 15 let bubnoval v Olympiku, potom založil skupinu Balet. Po skončení hudební kariéry pracoval jako zdravotnický záchranář. Psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista, pedagog Karel Nešpor slaví 74. narozeniny. No, když se řekne Karel Nešpor, spoustě lidí se vybaví jeho televizní vystoupení, ve kterých používá léčbu smíchem, ano? Tak, no, 38-letý je Rupert Grint, anglický herec, známý především rolí Rona Weasleyho z filmové série Harry Potter. Jo, je to ten narzrzlý mladík po boku hlavních hrdinů Daniela Radcliffa a Emmy Watsonové. Grint překonal mimo jiné rekord na Instagramu, když získal 1 000 000 sledujících uživatelů za pouhé 4 hodiny a 1 minutu. No, i takové jsou rekordy. Přátelé, pokud vy máte dneska nějaký významný den, užijte si ho a já vám k tomu budu hrát. Je tady Richard Miller. Nebude to lehké. Právě teď z Bontonu. Krásné ráno.

0: 8 hodin 22 minut jste svědky ranního vysílání, ranního Bontonu na rádiu Bonton, jak také jinak. No a čas říká, že je čas na svátek, tedy neboli jmeniny. Svátek má dneska Bartoloměj, přátelé. Je to biblické jméno aramejského původu, které se vykládá jako bojovný syn. Není u nás příliš rozšířené tohleto jméno. 808 kousků máme v republice. Leč takový kreslený americký rošťák Bart Simpson je populární nejenom u nás, ale po celém světě. Tak pojďme dál. Pojďme k mazlíčkům čtyřnohým chlupáčům. Kocour Marx má dneska svátek. Marx. No já nevím, moc jich asi není. Moje asociace ku jménu Marx není příliš pozitivní. Leda, že by byl kocour pořádně fousatý. Tak. Za to Fenka Eila. Tam mě celkem bere, tedy jméno Eila se mi líbí. Oslavte se svými mazlíčky, oslavte i s Bartolomějem, jednoho dokonce znám. Ranní Bonton pokračuje dál, za chvíli tady máme Anetu Langerovou a Phila Collinse. Krásný ráno.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Gerová malá mořská víla. Vy posloucháte ranní bontony 8 hodin 31 minut. Za chvíli si dáme pokáče s písní Co zas, co z tebe bude. Budou tu i Roxette a jejich The Look, ale pojďme si jim poslechnout nejnovější zpravodajství s Kačenkou.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, policie pátrá po nezletilé Klaudii Mansfeldové, která odešla v neděli z teplické nemocnice. Byla hospitalizovaná kvůli hrozící vážné akutní příhodě. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila 6-4, 6-3 Antonii Ružičovou z Chorvatska a její další soupeřkou v Mexiku bude čtvrtá nasazená Anastázia Potopovová z Rakouska. A dnes bude jasno až polojasno. V Čechách ještě teď ráno čekáme ojedinělé mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihoúzemí, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě naměříme až 27. Na horách teploměry ukážou maximálně 16 stupňů.

0: Ptáš.
1: Pokáč, co z tebe bude? Pokáč chce létat na měsíc, ale my se vydáme na planetu Pluto. Zůstaneme ve vesmíru, ale je to, přátelé, přesně 20 let, co planeta Pluto přestala být planetou. Ano, učili jsme se ve škole blahé paměti. Nesplňuje totiž novou definici planety, protože nedokáže svou silnou gravitací vyčistit své okolí od jiných vesmírných těles. No, vzdálenost Pluta od Země se neustále mění v rozmezí od 4 do 7,5 miliardy kilometrů. No a pokud byste si chtěli udělat výlet, tak cesta na Pluto trvá zhruba nějakých 10 let. Dosud jediná lidská sonda s názvem New Horizons, kterou vyslala americká NASA, letěla k Plutu 9 let, 5 měsíců a 25 dnů. Překonala vzdálenost asi 5 miliard kilometrů. To jsou čísla, která si asi moc nedokážeme představit. Každopádně takový výlet na Pluto. Jenom jsem si vzpomněl, kdy si býval ten kreslený Pluto, nějaký ten komiks, pamatujete? No, je tady další muzika, přichází Whitney Houston a Have Nothing, těšte se i na Elán, Miley Cyrus, no a dáme si i Ivetu Bartošovou. Možná stihneme i Tinu Turner, uvidíme. Každopádně já vám přeju krásné, dobré jitro s Pontonem.

0: Dní přátelé, 8.59, posloucháte ranní bonton, tohle je Ty na ten, no a za chvíli v druhé hodince ranního bontonu si dáme třeba Evu Farnou. Zaspívá taky Karel Zich. No a do světa se vydáme s Adele.
1: Radio Bonton počasí.
0: Tak pojďme se podívat z okna. V Praze nám svítí slunce, je to fantazie. Dnes by měl být jasný až polojasný den s teplotami nějak úchvatnými, ale naměříme 20 až 24 stupňů. Zítra s oblohou stejnou jako dnes, ale trošku se nám oteplí. Bude 22 až 26 stupňů Celsiovy škály.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Radio Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré jitro, krásné dobré ráno, krásné, fantastické, úžasné, nezvyklé pondělí. Máte rádi sladké knedlíky? No, osobně bych si taky dal s čímkoliv. Jahody, meruňky, borůvky, prostě je to dobrota. Mám pocit, že se jim říká blbouni, že jo? My se vydáme na Vizovické trnkobraní, kde se právě tyhle ty blbouni jedly na počet. Kdo zvítězil a kolik knedlů spucoval, se dozvíte za pár minut. Do té doby nášup hudební. Dáme si třeba Cyndi Lauper, No Name, anebo Modern Talking. No, jasně, že si dáme taky pohled na počasí, uvidíme, jak to vidí, nebo spíše uslyšíme, jak to vidí meteoroložka Dagmar Honcová. Já vám přeju fantastický den.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: No, některé dívky by chtěly být jen a jen šťastné a no, nic nebudeme to rozebírat. Samozřejmě, přátelé, 11. minuta po 9. hodině, je tu pondělí s datem 24. srpna. No a já věřím, že jste si ten víkend užili tak, jak jste si ho naplánovali, minimálně alespoň tak. Blíží se nám konec prázdnin, no to je další věc. Každopádně děje se spousta akcí, no a my se vydáme na jednu z nich. Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při soutěži jedlíků na festivalu Vizovické trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. 193 knedlíků. Svůj vlastní český rekord z předloňska nepřekonal, tenkrát snědl 228 knedlíků. Zvládl ale více knedlíků než loni, kdy jich spořádal jen v uvozovkách 180. No, vítěz svoje vavříny vidí asi takto.
1: Já jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil tak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo čekadlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: No, budeme držet samozřejmě palce, já jenom dodám, že nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bartoletti ze Spojených států, který ve Vizovicách v roce 2008 spořádal 233 knedlíků, no to je darda.
2: Radio Bonton.
0: No nic, pojďme na další muziku, je tady Mňága a spaste svoje duše na Bontonu. Krásné ráno.
3: Promoklé duše se vrací z práce, autobus nikde.

0: Naprosto skvělá, nestárnoucí šer, If I could turn back time. No, prostě čas nejde vrátit, čas je zákon, co si budeme říkat. Vy posloucháte Rádio Bonton, děláte dobře, je tu ranní Bonton, 19 minut po 9. hodině. No a ráno jsem, přátelé, výjížděl z jihu, tedy z jižních Čech, a bylo na teploměru 6 stupňů Celsia. No, vypadá to, že to léto pomalu končí. Každopádně, jak to vidí meteoroložka Dagmar Honcová v naší pravidelné rubrice?
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Krásné ráno, to je dnes relativně frišné a to, že je před námi poslední týden letošních prázdnin, naznačují i po ránu ojedinělé mlhy. Odpoledne bude ale převážně prosluněné, očekáváme jasno až polojasno, pouze v severovýchodní části našeho území bude během dne až oblačno. Srážky se ale vyskytovat nebudou vůbec žádné. Nejvyšší odpolední teploty budou v hodně širokém intervalu, zatímco na Karlovarsku a Liberecku naměříme v maximech 18 stupňů Celsia, tak na jižní Moravě rtuť teplo vystoupá ke 24. A jinak očekáváme, že dneska budou skvělé podmínky pro pracovní výkonnost, a to díky zmenšené oblačnosti a příjemným teplotám.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
14: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
15: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Eva Farna, zapadlej krám, 9 hodin 30 minut, jste stále s ranním pontonem. No a přátelé, za chvíli si dáme kapelku Kors, bude to taky duet Drupyho a Hany Zagorové. Mimo jiné, Hanka Zagorová by se zanedlouho dožila 80. let a my se podíváme na její muzikál. Už za chvíli.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré dopoledne. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové, která v neděli odpoledne odešla z nemocnice v Teplicích. Byla tam hospitalizovaná kvůli hrozící vážné akutní příhodě. Kriminalisté se teď obracejí na veřejnost, kterou žádají, aby jakékoliv informace o tom, kde se dívka nachází, řekla kolegům na tísňové lince 158. Po dívce pátrají v režimu dítě v ohrožení. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Informoval o tom dnes v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Nové maximum má i 29. Sára Bejlek. A na tropické teploty si ještě budeme muset počkat. Dnešek ale bude vesměs slunečný. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách naměříme maxima kolem 16 stupňů.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Anna Zagorová a Drupy, jejich duet setkání v 9.39 dozněl v ranním bontonu. Právě nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové, které připadnou na 6. září, připomenou muzikál, kniha, komplet nahrávek i koncert. Pražské divadlo Kalich 3. září novinářům představí ukázku z pokračování muzikálu Biograf Láska a taky pokřtí výpravnou knižní biografii Hana Zagorová Žít tady a teď a komplet nahrávek s názvem Hana Zagorová 80 osobně. Role kmotra se ujme kdo jiný než její manžel pěvec Štefan Margita. Další info nám prozradil mluvčí divadla Kalich Jarda Panenka.
1: A v době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky, Biograf Láska 2, nový příběh.
0: Tak, jak jste slyšeli, 6. září Biograf Láska 2, jste srdečně zváni. No a ve vysílání, v tom následném do 10 hodin, ještě uslyšíme Karla Zicha, Lenku Filipovou a nebo Adélku či Petra Nadě. Pojďme si je pustit už za chvíli.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma, registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy.
4: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy Světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: přátelé, dál ten příběh znáte, je to úplně jasné. Čas říká, že všechno krásné jednou končí, ale taky začíná, nebo opačně se to říká. Každopádně ranní bonton s datem 24. srpence je u konce. Milan Fiala vám přeje úplně fantastický ten dnešní den. Nebojte se toho, že je to pondělí, přátelé. Běžte do toho, hupněte do toho rovnýma nohama, neostýchejte se. No, se mnou ve studiu už Dan Kostka, který tady tančí téměř,
1: ano, přímo malinko
0: nadšen, vyletněn, vyrekreován. Je to tak.
1: Tak jako vyletněn, vyrekreován. Byl jsem na srazu amerických aut zase.
0: Takže i vydeštěn.
1: I vydeštěn, i vyplaven a všechno možné k tomu. Naštěstí už to byl sraz vlastně poslední, takže je to za námi. Teď už začneme žít zase těmi normálními životy.
0: Tak na to už se těším.
1: Na co se vlastně všichni těšíme, ano, už skoro, ano, po těch prázdninách. No tak hele, jsem tady připravený, protože už za chvilku začínají pondělně vyladěné písničky.
0: To jsem chtěl slyšet, tak ano. Čau.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Cítíš tu atmosféru?

0: Klasiko. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clasico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: No tak pojď zabej!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Radio Bonton a Dan Kostka.
14: Ano, přátelé, kamarádi, po víkendu vás zdravím, přeju vám nádherný vstup do toho dalšího pracovního týdne. No tak je tady pondělí, s ním také písničková přání s datem 24. srpna, tak doufám, že už máte vybráno, pro koho a cože budeme hrát a komu dneska uděláme nějakou tu hudební radost. No, máme tomu krásnou celou hodinu, takže pište na 736 300 888 nebo na náš Facebook a také Instagram, za chvilku se do toho dáme. Teď už ovšem koukám na Bartoloměje, ten dneska září v kalendáři má svátek, takže pánové, tohoto jména vás zdravím, přeju vám za celé Rádio Bonton jen a jen to nejlepší k vašemu svátku a posílám tu úplně první písničku od Jirky Korna, tady ji máte.

Ahoj, tady je Xindl X. Nepracujte pořád a vyražte na dovolenou. Tak jako já s mojí ženou. Tady je moje novinka na rádiu Bonton.

Ještě stále vyladněný Xindl X na vlnách Rádia Bonton, ale také pondělně vyladěné písničky na vaše přání. A já tady mám vaše první zprávy, tak pojďme na ně. Píšete například: krásné pondělí přeji, milí bontoňáci, a prosím o zahrání písničky od Hanky Zagorové. Je naprosto nezbytné pro kontrolačky Janu a Oxy z PCO po 10:45. Ježišmarja, to mělo být až po 10:45. No tak doufám, že to holky nějak zvládnou a my to pak dáme znovu.

Na rádiu Bonton dospíval Elton John, s vámi jsou také pondělní písničky na vaše přání. No a další, v něm píšete: ahoj Bontone, prosím vás zahrát od Ivety Bartošové píseň September Lady. Moc díky a krásný den nám přeje Vláďa. Tak Vláďo, díky za zprávu, i vy mějte krásné pondělí. No a Iveta Bartošová, ta už je pro vás na Bontonu připravená, tak tady ji máte.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak na pohru Miraj na vlnách Rádia Bonton, s vámi také pondělní písničky na vaše přání, tak pojďme se podívat, pro koho dalšího, že budeme hrát. A vy píšete: krásný pondělní den, přeji všem posluchačům skvělého Rádia Bonton i tobě, Dane, děkujeme. Prosím o zahrání písně Čísla na hodinkách od Davida Dejla. Pro všechny, aby celý týden vás provázela dobrá nálada s pozitivní energií a úsměvem na tváři. Moc děkuji, píše Míša z Rumburku. Tak milá Míšo, díky za tuhle krásnou a opravdu velmi pozitivní zprávu. Mimochodem písnička bude také pro Táňu z Prahy 4. I ona si psala o Davida Dejla. No a teď už ho tady, děvčata, máte. Tak ať se vám líbí.

na rádiu Bonton dospívala Sandra. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. No a mám pro vás další přání. Píšete Danečku, Kostičko, dobrý den. Zahrajte mi prosím od Richarda Millera Štěstí. Děkuji. Romanča nám píše tak Romčo. Já vám přeju krásný pondělní den a mám pro vás opravdu parádní muziku na ten start do toho nového pracovního týdne. Teď už vám zpívá Richard Miller.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: pra gente. Sim.
1: Radio Bonton.

0: Krásné pondělní dopoledne, vážení bontoňáci, tak tohle byli Petře Boys, s vámi také písničková přání. Pojďme na další zprávy, které už dorazily. Například tady píšete: dobrý den, zdravím všechny ze slunečného Tábora a prosím o písničku od Pokáče pro dobrou náladu. Výběr nechám na vás. Děkuji, napsala nám Blanka. Takže milá Blanko, já vás zdravím do Tábora, no a když už písnička pro dobrou náladu, což takhle dát si nejlepší lék? A tím je víno. No, tak pojďme na to.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není, být i mrvére na zhroucení.

kapičky rosy a pak už jenom já. Zula jsem si sandály a dubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Na rádiu Bonton zpívala vyletněná Helena Vondráčková. S vámi ovšem stále ještě také pondělní písničková přání. No a do nich píšete: ahoj Dane, poprosím o nějakou písničku od Eni. Posílám Martině pro hezký den a Petrovi pro pevné nervy. Moc díky, Lucka. Tak Marťo, hezký den, Péťo, pevné nervy, Eni pro vás připravená. No co víc si můžeme přát, tak tady jí máte.

0: k ním se přidává Michael Jackson. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No, na to, jak si s námi dneska ráno zahráli teploty, tak na to se podíváme už za malou chvíli na Bontonu. Ovšem do té doby budeme samozřejmě hrát za chvíli třeba Palo Habera. A teď už jsou na místě připraveni Ricky a Bovery.

0: Posloucháte Rádio Bonton, právě teď u nás další diskochrám na 80. CC Catch, no a to v 11 hodin a 19 minut, k tomu já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Mimochodem Česko tak to zažilo v pondělí opravdu velmi chladné ráno, například v horských údolích klesly teploty hluboko pod mort mrazu, místy to bylo až minus 4 stupně Celsia, no a nejchladněji tak to už bylo klasicky na Šumavě. Na téměř 50 stanicích naměřili pak meteorologové 5 stupňů a nebo méně, ale pozor, neházejme flintu do žita, protože před víkendem by se podle meteorologů mělo léto opět přihlásit o slovo a na Moravě bychom měli naměřit až 32 příjemných letních stupňů Celsia. Takže léto, tak to se s námi alespoň s tím počasím vůbec, ale vůbec neloučí. Já mám pro vás také navíc dopravní informace, ty jsou tady už za malou chvíli, no a do té doby další muzika, například kapela Jelen a zpívat bude také Rick Astley na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Na Rádiu Bonton dospíval Rick Astley, my se pojďme podívat na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A další dopravní informace, startujeme na dálnici D10, tady pozor, mezi 29. až 28. kilometrem ve směru na Prahu, kde havaroval nákladák, osobák a dodávka. Na místě jsou složky záchranného systému a vy tady počítejte se zdržením. Podobně jako na D8 na 45. kilometru ve směru na Prahu, kde se právě teď řeší nehoda osobního vozidla. Tak jezděte prosím opatrně. Šťastnou cestu přeju, no a posílám další muziku. Za chvíli to bude třeba Anaka, také Bill Medley s Jennifer Warnes, a nebo právě teď na Bontonu Janek Ledecký.

Na rádiu Bonton dospívala Anna K. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne dnes s datem 24. srpna. A to znamená také Bartoloměm, který dneska září v kalendáři. Má totiž dneska svátek, ale neslaví jen on. Máme například Mezinárodní den podivné hudby, i ten můžete slavit právě dnes. Navíc také Národní den vaflí. Takže pokud si náhodou dneska vafle uděláte, pusťte si k tomu nějakou tu hodně divnou muziku, abyste to oslavili opravdu komplet. V každém případě já vám teď na Bontonu do té 12. hodiny nabízím další naprosto skvělou. Budou třeba Mandraže, také Iveta Bartošová, anebo právě teď u nás na rádiu Bonton Michael Jackson. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: na rádiu Bonton. Ano, další muzika, Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. Také Lucka Vondráčková, další muzika po 12. hodině. A budou také Fiction Factory. Tak tedy hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra jasno až polojasno, odpoledne čekáme v té jihozápadní postupně přibývání oblačnosti, večer na jihozápadě Čech ojediněle nějaká ta dešťová kapka, ale nebude to žádná hrůza, no a ty nejvyšší denní teploty, tak ty budou velmi příjemné, 22 až 27, na jihu Moravy až 29 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli se mrkneme také na Bartoloměje, který dnes slaví svůj svátek. Do té doby s další muzikou Darina Rolinzová.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
10: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: No tak pojď zabej!
13: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
12: Tak dobře.
13: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
14: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
13: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
14: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Na Rádiu Bonton dospíval Meky Žbírka, pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Pozor teď, milí řidiči, na dálnici D1, tady máme problém na 21. kilometru ve směru na Prahu, kde havaroval nákladák s osobním vozidlem. No a problémy hlásí také D5, tady pozor na 0. kilometru ve směru na Prahu, kde boural kamion. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám také další skvělou muziku. Bude to třeba David Dale, také Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, pěkně dohromady. A teď už na Bontonu Daniel Pouter. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

Na rádiu Bonton dospíval David Daly. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Bartoloměj dnes, tedy 24. srpna, slaví svůj svátek. Je to prý důvěřivý člověk, který je snadnou obětí opravdu velmi nečestných lidí. I když to umí velmi dobře skrýt, tak těžce nese zradu svých blízkých a vyrovnává se s ní opravdu dlouho. Nakonec se ovšem dokáže vzchopit a udělá si v životě naprostý pořádek. Jinak s city tak to mívá prý trochu problém. Občas se nešťastně zamiluje, no a pak neví, jak z toho ven. Jinak se ženami to prý moc neumí a pokud ho nějaká chce, musí si ho prostě a jednoduše ulovit sama. Milé dámy, to je dnešní úkol pro vás. V každém případě, pánové, Bartolomějové, vám za celé rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. No a posílám také další muziku. Za chvíli to budou třeba Roxette, Víťa Vávra nebo Václav Neckář, no a Milan Farmer na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.

Na rádiu Bonton zpíval Michal David. 13 hodin, k tomu jedna minutka, tak to je aktuální čas. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. I s letní láskou Zuzka Norisová a Zbyněk Fritz už jsou připraveni. Ano, zpívat vám budou po 13. podobně jako kapela Krštof, Siráno. Měl bych také jednu horečku sobotní noci, to budou Bíčky.

0: Je muzika krásná, je připravená pro vás, tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra, jasno až polojasno, odpoledne čekáme od jihozápadu postupně přibývání oblačnosti, večer na jihozápadě Čech ojediněle nějaká ta sprška a nejvyšší denní teploty 22 až 27, na jihu Moravy až nádherných 29 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: A teď už jedeme společně dál pondělním odpolednem. Za chvilku si dáme švestkové knedlíky, do té doby další muziku. Například Tomáše Kluse a nebo Kaomu.

0: Rádio Bonton, tak tohle byly Bad Boys Blue. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Mimochodem celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při včerejší soutěži jídlíků na festivalu Vizovické trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní český rekord z předloňska ovšem nepřekonal. Tehdy snědl celkem, no je to nevídané, 228 knedlíků. No a zvládl však více knedlíků než loni, kdy jich spořádal 180. Ostatně ke svému včerejšímu výkonu nám prozradil.
1: Nejsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že jsem mohl zapít dneska, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava, nebo že knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: Ale i tak to byl parádní výkon. Mimochodem zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bertoletti z USA, který v roce 2008 spořádal celkem 233 švestkových knedlíků. No, pánové jsou očividně při chuti, tak ještě jednou obrovská gratulace i k tomu včera výkonu a další muzika k tomu. Za chvilku to bude třeba kapela Opět a Radeček, budou také Ellen Persons Project, no a pokud nás ladíte za volantem, pro vás chystám další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Další to skvělá muzika na Bontonu, Alan Parsons Project na našich vlnách, a to přesně úderem 1:30. Já vám, milí Bontoňáci, přeju krásné pondělní odpoledne. Pokud nás ladíte za volantem, mám pro vás také další dopravní info, pojďme na to.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A startujeme v Praze, tady pozor, v ulici Prosecká, kde se právě teď šetří nehoda dvou osobních vozidel. Bouralo se také v Mladé Boleslavi, v ulici Ptácká, tady havaroval autobus s osobákem. No a ještě Cvikov na Českolipsku, tady pozor, v ulici Pivovarská, na nehodu dvou osobních vozů. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a možná zrovna za volant posílám také další muziku. Za chvilku to bude kapela Krištof, budou také Cool and Gang, a nebo Olga Lounová.

Tak to byly Kryštof na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám nádherné pondělní odpoledne. Dnes máme 24. srpna. Nezapomeňte popřát Bartolomějům, kteří dnes slaví svůj svátek narozeniny. Ty má třeba herec a moderátor Jakub Wrenberg, také psychiatr Karel Nešpor, anebo legenda, rozhlasový a televizní hlasatel Jan Rosák. Tak přeju jen a jen to nejlepší k narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka. No a do 14. hodiny posílám také další muziku. Za chvíli to budou třeba Bee Gees, také Jana Kratochvílová, nebo 45 československých zpěváků pěkně pohromadě na jednom místě. No a teď už na Bontonu Ace of Base. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Ze seriálu Přátelé The Rembrandts na vlnách Rádia Bonton přesně ve 14 hodin. Po 14. bude zpívat Petr Spálený. Dáme také Igora Tymka a jeho No Name. No a připojí se i Susan Vega. Tak tady hezké pondělní odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Mimochodem, Dagmar Honcová si už brousí zuby na zítřejší počasí. Jak to vlastně zítra opravdu s počasím bude, prozradí za malou chvíli. Teď už další muzika, tady je Freddie Mercury.

0: Tak to byl obyčejný muž Petr Spálený na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Jaké to bude s počasím zítra, ptáte se? Odpoví Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Úterní den přinese teplotní skok směrem nahoru. Na jižní Moravě dokonce bude rtuť teploměru atakovat hranici 30 stupňů Celsia. V Čechách to budou teploty nejčastěji do 25, v intervalu od 21 až do 25 stupňů Celsia. A zatímco z počátku dne se budou opět ojediněle vytvářet mlhy, jinak bude jasno až polojasno, tak během odpoledních hodin bude v jihozápadní části našeho území docházet k přibývání oblačnosti. A zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji očekáváme později v odpoledních hodinách i ojediněle dešťové přehánky a nebo také déšť. Srážkové úhrny ale budou hodně nízko.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: No tak pojď zapel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textily je Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Na rádiu Bonton zpívala Helena Vondráčková. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Ladíte nás za volantem, ptáte se, jakže to vypadá. No pojďme se na to podívat.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme aktuálním problémem v Karlových Varech. Tady pozor, policii Dalovická, kde havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se taktéž na Pelhřimovsku. Pozor na silnici 124 u obce Pacov, kde havaroval osobní automobil. No a ještě Sokolovsko. Pozor v obci Březová, v ulici Hlavní, kde havaroval osobák. Tak opatrně jezděte v pohodě a v klidu. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika, za chvíli kapela Team, také Susan Vega anebo Xindle X.

si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

Na rádiu Bonton Palo Haber a kapela Tým, já vám přeju krásný den, za chvíli 15. hodina. Milá krásná kolegyně Markétka Majerová se na vás těší už od 15. hodiny. No a do té doby ještě ode mě další muzika. Za chvilku to bude třeba Kelly Clarkson, také Jirka Vondráček, anebo Vet na Bontonu. Tak mějte krásné odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Radio Bonton a Markéta Majerová.
8: Příjemné pondělní odpoledne, máme 24. srpna a když to tak počítám, září, říjen, listopad, prosinec, za 4 měsíce je tu Ježíšek. Už se můžeme začít těšit. Ne, já už toho nechám, nebojte, to je jenom tím pondělkem. Vrátíme se do reality, svátek slaví

Bartolomějové a taky je dneska Mezinárodní den podivné hudby a Národní den waflí. A k těm waflím, k těm se za chvilku dostaneme o něco podrobněji. Ale do té doby například Petr Kotwald, Belinda Carlisle, Mirai a začnou Europe. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton.

0: Rádiu Bonton, hezké pondělí odpoledne. Už se podíváme na Den vaflí, který se slaví právě dnes. A je to na památku okamžiku, kdy jeden Američan v roce 1869 získal patent na první vaflovač a měl tak říkajíc vystaráno. Takže 24. srpen je americkým a mezinárodním dnem vaflí kvůli tady tomu výročí patentu. Nicméně, když se budeme věnovat vaflím jako takovým, úplně jí vidím tu vafličku, jo? S ovocem, šláčkou, čokoládou, zmrzkou, javorovým syrupem, všechno dohromady jenom něco z toho klidně. Slaná varianta se sýrem, zakysankou, bylinkami, lososem. A pak tady máme oblíbené druhy, jo? Křupavé americké ty naprosto vedou. Ovšem v Evropě zase víc vedou nadýchané belgické nebo karamelizované lutyšské. A to teda vůbec nevím, co je. Takže to hned najdu a k lutyšským vaflím se vrátíme za chvilku. Jen co dostanou prostor například Alphaville anebo Eva Farná. Tak hezké odpoledne.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
10: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy Světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Ovšem narazili jsme na to, že máme druhy vaflí americké, belgické a taky karamelizované lutyšské vafle. A to já jsem teda vůbec nevěděla, co to je, takže jsem to tady našla, jo. Jejich hlavním znakem jsou křupavé kousky z karamelizovaného perličkového cukru, který se při pečení ve vaflovači částečně rozpustí a vytvoří na povrchu lesklou karamelovou krustu. A na rozdíl od tekutého těsta na bruselské vafle, je na lutyšské vafle těsto hutné, kynuté, podobné tomu na briošky. Tak já už končím, jo. Mně je úplně jedno, čím se to liší. Já jsem dostala strašnou chuť na vafle a taky mám hrozný hlad. Takže ho zaženu dobrou muzikou. Mám tu například Madonu, anebo teď bude Beverly Craven. Hezké odpoledne.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasa. Piggy.
3: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
12: Radio Bonton a Markéta Majerová.
13: Hezké pondělní odpoledne vám přeji, už máme 24. srpna, svátek slaví Bartolomějové, nebojte, už se k vám za chvilku dostaneme, milí Bartolomějové, a doufám, že všichni našlapujeme opatrně při tom pondělku, protože přeci jen po víkendu, kdy jsme si měli odpočinout, bychom neměli nic uspěchat, takže klídeček a já vám k tomu budu hrát. Čeká nás třeba Alice Springs, kapela Slza a začne Roy Orbison. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Maraton, hezké pondělní odpoledne vám přeji. Už jsem u vás, Bartolomějové, vy dneska slavíte svátek a při posledním sčítání lidu vás bylo 808. Takže teď už je vás samozřejmě o něco víc. A co o vás víme? Že umíte být velmi důvěřiví a velmi snadno se můžete stát obětí všech nečestných padouchů. Umíte velmi dobře skrývat zklamání, ale jako zradu svých bližních s tou se vyrovnáváte fakt dlouho. No ale kdo ne, že jo? Vy ale nakonec se dokážete vždycky vzchopit a udělat si v životě pořádek. Prostě to jde ráz na ráz a všechno zase šlape. Takže milí Bartolomějové, ať dneska nemusíte dělat žádný pořádek ani v budoucnosti, ať vám všechno šlape jak má. Konec konců je to váš den, všechno nejlepší a hezky si ho užijte.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

Sebastian na rádiu Bontone, Horb a Líc, hezké odpoledne vám přeji. Máme pondělí, to není zrovna optimistický den v týdnu, a tak se mi moc líbí, že před námi song kapely R.E.M. Everybody Hurts, což je skladba, která vznikla jako poselství proti sebevraždám určená mladým lidem. A stala se taky hymnou nadací, protože já myslím, že to byla britská linka důvěry, která si vzala tady tu píseň jako svoji oficiální hymnu. A pak natočili ten slavný černobílý klip, kde lidi uvíznou v kolonách aut a objevují se jim myšlenky v hlavách. A tady ta písnička má prostě povzbudit v těžkých životních chvílích a říct všem, že v utrpení nejsou sami. Doufám, že žádné utrpení neprožíváte. A že vám jenom udělá dobře na duši hitovka od R.E.M. Everybody Hurts. Hezké odpoledne.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Radio Bonton a Markéta Majerová.
5: Příjemné pondělní odpoledne vám přeji, máme 24. srpna, toto letí. A možná pokud jste se nezastavili o víkendu, bychom se mohli zastavit třeba se svými dětmi právě dnes. A trošku si promluvit o tom, co všechno jim přinese předčítání. Prý jim přinese mnohem víc než slovní zásobu. A prý bychom s tím neměli končit ve chvíli, kdy se naše děti naučí sami číst. A to mě na tom zaujalo, takže zjišťuju víc, zjistím, řeknu a do té doby tady mám BSP, Richarda Millera a začne Whitney Houston. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Secret Service na Rádiu Bonton. Hezké pondělní odpoledne vám přeji. A už se tady brouzdám informacemi o tom, co všechno našim dětem přinese, když jim čteme nahlas. Tak kromě lepší slovní zásoby, což jako všichni víme a uznáváme, taky rozvinutější představivost, lepší schopnost porozumět textu, soustředit se a učit se. A máme prý začít co nejdřív. To je jasná věc, ale máme skončit co nejpozději. Vůbec to není o tom, že ve chvíli, kdy se naše děti naučí číst, tak my jim už číst nebudeme. A představte si, že dokonce odborníci doporučují, abychom si společně nahlas s dětmi četli i na základce, i na střední, dokonce i na vysoké škole. Já si to teda v praxi neumím představit, nech si před sebe posadíte toho teens, co si dneska brouku večer přečtem. Ale ono to může zbližovat rodiny, můžete si na základě toho textu povídat o spoustě jiných témat a můžete pomoci tomu svému potomkovi se prokousat pokročilejším jazykem a složitějšími myšlenkami. No, to prý ocení v průběhu dalšího života. Tak držím palce, pokud se do toho pustíte, já to své 26-leté dceři taky navrhnu. Nevím, s čím se potážu, řeknu vám. Ale teď vím rozhodně, že nás čeká třeba George Harrison anebo Chinaski. Tak hezké odpoledne.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Radio Bonton.
9: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

extra cený na rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne vám přeji. Toto zase uletělo. Nezapomeňme dneska popřát všem Bartolomějům k jejich svátku. Užijte si báječně pondělní večer, ať máte na co vzpomínat. Ty prázdninové večery nemilosrdně se ukrajují, tak koukejme z toho vytěžit maximum. Markéta Majerová se s vámi loučí, zítra ve 3 se zase na vás moc těším. A teď vás tu nechám ve společnosti například kapely Bosn, bude taky Věra Martinová a No Mercy. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: No tak pojď zabej!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

než proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak padá.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se měl na 24 900. Podnikatelský balíček má

Země za klouny. Hokejový útočník Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy. Tam strávil poslední dvě sezony. Čekáme v úterý oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, teploty 21 až 26 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Za absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Andreje Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Senát olomoucké pobočky krajského soudu v Ostravě poslal v pondělí na 9,5 roku do vězení 16-letého mladíka. Ten spáchal dvě vraždy a několik dalších lidí oloupil. Provoz v rafinérii v ruském Permu byl po ukrajinském dronovém útoku z 21. srpna zastaven. Zařízení patří společnosti Lukoil a je co do objemu produkce sedmým největším v Rusku. Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4-letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. A v úterý čekáme oblačno až zataženo nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se měl na 24 900. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Ministr průmyslu a obchodu to řekl po jednání vlády, která balíček odsouhlasila. Příprava dálnice D35 Českým rájem je znova na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Americký prezident Trump pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klouny. Hokejový útočník Lakatoš už nebude v příštím extraligovém hájit barvy Mladé Boleslavy. Tam strávil poslední dvě sezony. Čekáme v úterý oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, teploty 21 až 26 stupňů.